0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nemůžeš napsat magor.
3: Poloviční blázen bych napsal.
4: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
2: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co je to tady za hnusnou máničku?
3: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Nastoupil, vystoupil. Nastoupil nebo vystoupil? Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil. Kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
4: A že si to nastoupil, dovolil?
3: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
1: Rock Radio. Konec legrace.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá? Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivěl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No?
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku!
1: To je hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, co druhý riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele. Vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyš

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

Brand. Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má taky spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance budou dnes v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů a také o další podpoře Ukrajiny, která se už víc než 4 roky brání ruské agresi. Jedná se o poslední setkání ministrů před červencovým summitem NATO v Ankaře. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze 3 zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, jestli projdou do vyřazovací fáze. Utkání začne v 18 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě kolem 25.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno-Lanžhot, na 27. kilometru hoří náklaďák.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Čtvrtek plnej energie vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 6. ve čtvrtek 18. června. Je venku, svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba 2 minutama.
1: No.
3: Máš to v plánu?
1: No, chtěla bych jít teď hned.
3: Nepůjdem všichni?
1: Na procházku.
4: Tak jako mohli bychom, hoď to tady do automatu a dám.
3: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunů.
4: Jsem házela včera celý večer.
3: A nic?
4: A nic.
3: No, tak jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska plný energie a budeme ji předávat vám všem samozřejmě. A proto si jako první energický song dnešního rána dáme Valda Gang a 7 dostavníků.

0: Marillion a jejich Kaylee na Rock Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Dneska je čtvrtek, no a máme chvíli po 6. A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní věc, stejně jako včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty, nebezpečně, dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá, už včera bylo moc hezky. Mm-hmm. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že neodhadla situaci. Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetra sněhule.
1: jo, měla zimník na sobě. No, každopádně dneska už to na zimník není, já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás
0: polikám
1: máme
0: sliny.
1: Stejně jako celý týden mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám i odvlhčí případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
1: Ano, je na kolečkách a je ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i ke tchyni do ložnice, aby umrzla v noci nebo tak něco.
0: A kdybyste u toho nechtěli bejt, aby pak policie třeba pro vás neměla žádný důkaz, že jste jí něco udělali, tak ji můžete hezky zatopit, teda zachladit přes aplikaci.
1: Nádherný, takže pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru na náš Instagram a Facebook Rock Rádia a připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
0: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokýho portfolia spotřební elektroniky, což znamená, že tu tchyni můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. No a pokračujeme, zatímco nám budete psát, budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemo na Rock Rádiu.
1: Moje oblíbený Nightmish.
0: Nightmish.

0: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Minutu po půl sedmí na Rock Radio Europe a jejich Kerry. No tak co, jste tam, vstáváte s námi, přátelé, posloucháte, co, parto, jste tam někde? Zuzka už je tady, má pro vás další rychlej přehled zpráv. Zuzko, seš tady, reaguj. To je s váma, prostávejte.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl sedmé, jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě, ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Utkání začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty do 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 25.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně na trase Turnov-Liberec, pokud pojedete po silnici číslo 35, na 27. kilometru u Dlouhého mostu narazilo auto do svodidel.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Teda Zuzko, ty jsi to rozjela, to byl fičák, to byl úplně skvělý, normálně jsem nestíhal, jak rychle si to celý řekla.
2: Totálně, no.
0: Zase nic? Co? Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energii, nebo co? No, jak si dáme limetala, mejdej, no.

0: tak nevím, jestli mě tak nakoplo to kafe, anebo Limetal a jejich Mayday.
1: Já bych chtěl říct, že si myslím, že tady uklízečka nasypala Honzovi něco do kafe, ale nebudeme to komentovat.
0: Já jsem sežral na záchodě nějaký takový ty, jak dávají, víš, ty bombonky do pisoárů.
1: Jo, jo, je to znát. Můžu se taky dát.
0: Je 6:37 a my máme čtvrteční rokový rozjezd. Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní, když jsme dneska v té energii.
1: Ano.
0: Zpěvačka Bonnie Tyler, my jsme před nějakým časem neřekli, že skončila na operaci se střevama, docela náročný, a nakonec jí museli dát do umělýho spánku, protože to bylo velice náročný. U ní doma v portugalském Faro, bydlí v Portugalsku. Mimochodem to je zajímavý, je to zpěvačka z Walesu, že jo, paní už jí 75. No a teď dobrá zpráva je, že se z toho umělýho spánku probudila.
1: A je v pořádku?
0: No vypadá to, že jo, že by to mohlo být hele zaklepem.
1: Na dřevo, takže uhoří, takže umře, takže pojde.
0: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti.
1: Ježiši Krista.
0: Ne, budem tak černý, ne, vypadá to dobře, že operace dopadla, že po delším spánku, teda umělým, se probudila, takže budeme držet palce.
1: No to každopádně, přejeme spousta zdravíčka a dalších let do spokojeného života.
0: Když jsme byli jak takový ten, pamatujete si?
1: Já jsem Saskia Burašová.
0: No, klub dříve, nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo, bylo to na český televize, bylo to pro důchodce 80+.
1: No, to je přesně naše cílovka.
2: Takže, nebo všechno, za chvíli, další muzika, kterou jsem zapomněl.
3: Já myslím, Nirvánu.
2: Co to je?
3: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
2: Kam se to strká?

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv?
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: Žereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Mám hlad.
2: Zuzko, řekni něco.
3: Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech služby za to, že doručovala balíky až k bytovým dveřím, nikoli jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy.
2: Chudák, on se snažil, ještě za to dostal vyhazov.
3: On se snažil, ale oni mu řekli, hele, tohle není časově efektivní, takže nazdar.
1: Jako a to je všechno?
3: No.
2: To je smutný příběh. A ta umírací jáma nebude?
1: Ne, no bejndy, dejte. Počkej, tohle je skoro taky jako umírací, kolik, když jsi tam byl před důchodem, tak když tě takhle vykopnou, to je docela smutný, ne?
3: Pracoval tam 42 let, jako už to řeší odbory, že jako tohle jako se jim nezdá.
2: Bych podala žalobu, jako, vzala bych si dobrýho právníka, ještě bych z nich vytřískala
3: jako
2: na důchod.
3: Jakože pro dobrotu na žebrotu, no.
2: Proto v práci nedělejte nic navíc, bych chtěla říct, zrovna jsem tam nesla 20-kilovej kýbl s vodou, barel.
1: Kdy?
2: Teď.
1: Kam?
2: No na chodbě došla voda.
1: Jo takhle, já
2: no,
1: myslel jako, že...
2: No zatímco ty jsi tady žral, tak já jsem tam nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla říct.
1: To jsi fakt hodná, já jsem čekal,
2: jsem
1: že jsi nesla nějaký kýbl s vodou.
2: Ne, barel.
1: Že se třeba nastražila barel, někde, aby ho někdo rozlil, že jo?
2: Ne, naopak. Dobře.
1: No tak chudák pán teda, jako mně se moc nelíbí, že se tohleto poslední dobou děje, že se tak vytrácí z těch korporátních a obrovských firm lidskost a chybí taková ta vřelost, jako když si pak jdeš do nějaký místní pekárničky, kde to má fakt jako pán z paní třeba už nějaký léta a pečou to s láskou.
3: A za svoje peníze.
1: Že se tam ztrácí ta lidskost z toho, to mě teda trošku mrzí.
3: Je to smutný příběh.
1: Každopádně děkujeme.
2: Už se ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel. Tak proto mám radši zvířata.
1: Ano. V tom případě si dáme horký žeslí, že teď na Rock Rádiu se songem Mám v P na lehátku.
2: Jupi!

0: Pretenders, I'll stand by you na Rock Rádiu 2 minuty před 7. Budu při tobě, u tebe, na tobě stát.
1: Já budu taky při tobě stát, už navždy, Honzíčku.
0: Ne.
1: Ano. Mně se nezbavíš.
0: Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky ne. Ta je ještě nešťastnější než ty z toho.
0: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu.
1: Vážně?
0: Jo, jsem z toho úplně načatej.
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po 7. si dáme třeba Metalliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit, a nemyslíme na Nuka do kakaovýho domku.
2: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace funguje. Podotkl, že výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou. Ten údajně po několik let znásilňoval ženy. Přibyl to napsal na své facebookové stránce. Arcibiskupství podle něj tak poskytuje součinnost policii. Na případ upozornil server Seznam zprávy, kterému dvě ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil. Poslanci Evropského parlamentu schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Návrh, na kterém se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských států, počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady. Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1. Fotbalisté Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 25.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu 4 osobáků.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Zuzka je napřed. Spěchá.
4: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám přeje Honza.
1: Ano, Zuzka.
4: 4 minuty po sedmí, dneska ve čtvrtek, 18. 18. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
3: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na co těšit. Každopádně si o ní můžete psát na náš Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo.
4: No a teď už máme před sebou dvě věci. Metallica, Whiskey in the Jar a pití Sava. Jedno budete dělat vy, jedno já.

0: Loufaránek Hagen, Hagenbaden a Průša, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Tenhle song tu opět nebyl dneska jen tak, protože dneska 18. června pan inženýr František Moravec neboli Loufaránek Hagen slaví krásných kulatých 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym vznikl z jeho tehdejších idolů, to znamená Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano. A Fanánek je geniální textař. Já miluji jeho texty, který ku podivu nepsal jenom pro Tři sestry, ale je pro spoustu jiných lidí, ať to byl třeba Karel Gott, nebo třeba Těžký pokontr, kde textoval tyhle ty ptákoviny.
1: Lucka Bílá, Michal David, on má opravdu široké portfolio.
0: Ano, ano, ano, ano. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se svojí, že jo, protézou, nožní protézou. Já jsem tady se dočet, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakého večírku a že ho ta noha trošku tlačila, tak si ji na chvíli sundal v tom taxiku. A pak, když z toho taxiku vystupoval, tak otevřel dveře a vystoupil a zapomněl, že tu nohu nemá. Takže s sebou plácnul na chodník a taxikář si myslel, že tohle je jako tak jako běžný, co se jako děje, když veze opilce domů, takže zavřela odjel, že jo?
1: S tou nohou.
0: S tou nohou. A Fanánek musel druhý den obvolávat dispečink a vysvětlovat, že tam prostě nechal nohu i s butou, jestli by to nemohli přivést.
1: Tak to je moc hezký. Tak normálně lidi zapomínají v taxíku třeba kabelku a tak Fanánek tam zapomněl nohu.
0: Máš s ním nějaký hezký zážitek? Vy jste se potkali určitě?
1: My jste se potkali loni na Magma Festu a byl moc milý, příjemný pán, pokecali jsme.
0: Takže máš stejné zkušenosti jako my.
1: Jako vy.
0: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
1: Je to milý chlapec, ano. Takže ozdravíme Přemu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ať ještě dlouho na téhle hudební scéně.
0: A z celého srdíčka mu za celý Rok Rádio posíláme od Mr. Big To Be With You.

0: Amarant a Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel dala, vstala, posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června a slaví se Mezinárodní den paniky.
1: Tak to já mám každý den z něčeho, minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jako že všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý. Ne, já docela nepropadám panice, si myslím. Jak v jakých situacích, jako když jsme teď jeli těma buginama, tak tam jsem teda velmi propadala panice. To jsem myslela, že nedožijeme zítřejší odpoledne, naštěstí to dopadlo dobře všechno. Hlavně ten chlapec vypadal, že je mu tak 12.
0: Tam který ten, chlapec?
1: Ten, který nás vezl.
0: Aha. No. To musíš posluchačům říct, já to vybalil, oni ne.
1: Jo, aha, dobře, tak pardon, pánové a dámy, vezl nás chlapec, který vypadal zhruba jako můj syn, takže to jsem si říkala, pane bože, ten má odježdí, no to, ale on říkal, že závodí a nakonec teda projevil velmi zkušené znalosti za volantem, což mě překvapilo, ale i tak jsem se bála o život. A hlavně dokonce nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu, a on se na nás tak podíval a řekl, já ne, nemám rodinu. Říkám, aha, tak jsme v Perčicích.
0: Takže my samozřejmě děkujeme za svezení, užili jsme si Mezinárodní den paniky trošku dřív a jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který nějakou chvíli, nebo za nějakou chvíli přistane na naše sociální sítě.
1: Přesně tak, takže následujte ne na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně samozřejmě, protože jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
0: Tak určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson.

0: Personální Ježíšek a Marilyn Manson na Rock Radio minutu po půl osmí.
1: A naše personální Ježíška Zuzanka má další zprávy.
0: Haleluja.
2: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Radio. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě, ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě, a to oproti úvodnímu duelu s Koreou.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a místy i večer na celém území skoro jasno, na horách se jenom výjimečně ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme kolem 25 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň, na 15. kilometru se srazil nákladák s osobákem a na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55,5. kilometru.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Doktor Stein.

0: Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38 minut. Já bych potřeboval, Anabela, aby si vstala a šla něco říkat.
1: Já už jdu.
0: Prosím tě. Děkuju, já jsem ti tak ještě něco pustit.
1: No,
0: poslouchám. Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano. Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byly ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera?
1: Duchovny.
0: David Duchovny, americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
1: Manorsky.
0: Je, ne.
1: Umřel?
0: Je, ne. Ještě mladý.
1: Dostal mrtvíčku. Co se mu stalo? Řekni to.
0: No tak známe jako Muldera, že? Z Act X, případně jako Hank Moody ze seriálu Californication. To je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam kombinuje rock, folk a takový jako zvláštní texty a chystá se do Prahy. 15. října bude v Praze, aby představil svoje nový chystaný album Prince of Pieces. Už vyšla titulní píseň před 13 dnama, zní to nějak takhle. Kytárka, pohodička. Já cítím ty busty trošku z toho.
1: Já jsem chtěl říct, že jak my dva, když jdeme k táboráku.
0: No. Já když jsem to poprvé slyšel, tak mě to trošku připomnělo R.E.M.
1: Také americký country.
0: No, je to jako něco mezi, ale jako je to takový trošku električnější, když to americký country je trošku jiný, než jako to naše kotlíkářský. Tak jsem na to zvědavý, jak moc tam tu rockovou muziku nacpe. Jako taky. Herec.
1: Necháme se překvapit. Jdeme takže, na něj, nebo?
0: No, mohli bychom. Hele, 15. října tu bude. Praze.
1: A my tu asi budeme taky, tak uvidíme.
0: Z největší pravděpodobností, a když se podíváme, nevím, co to je za den, 15. října je, prosím tě, čtvrtek, tak to tu určitě budeme.
1: Tak jestli nás pustí do backstage, tak se možná domluvíme.
0: Přesně tak, hele, krásný. Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka.
1: Dala bych si čuníka.
0: Tak uvidíme, těšíme se na Davida, my si jdem tady dát čuníka a za chvíli Linkin Park a Bleed It Out.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: 10 minut nám chybí do 8 hodiny raní, vyladíte rokový rozjezd, ten čtvrteční s Dimitry a songem V dobrým i zlým.
1: A já cítím zvuk benzínu, teda.
0: To jde?
1: Nevím, jsem si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala samo.
1: Já jsem se načuchala asi na záchodě.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, soutěže, spanilka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož, soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Máme 7 hodin 58 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu s Rammsteinama a songem Pussy. A Nabil, víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za dva.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet a zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance budou dnes v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů a taky o další podpoře Ukrajiny. Jedná se o poslední setkání ministrů před červencovým summitem NATO v Ankaře. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Utkání začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou ještě přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se pozor ve směru na Plzeň, na 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Na D4 se sebou bralo ve směru na Prahu na 56. kilometru a v Praze se řeší nehoda na Radlické.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: 3 minuty po 8 vám pěkný ráno přeje Honza.
5: A Zuzka,
4: je tam?
0: Zuzka je tam. Jste tu?
4: Halo, jsme tu. Přátelé, posloucháte ještě, nebo už jste šli někam pryč?
5: Já myslím, že už radši všichni odešli.
4: Takže už jim hraje country rádio. No nic, nevadí. Máme čtvrtek 18. června, tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože za půl hodiny budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
5: Ano, je na kolečkách, je tichá, je úžasná a chladí, takže pokud ji chcete, pište nám na náš messenger Rock Rádia.
4: Je tichej, chladí a na kolečkách, to zní jako můj ideální partner. No nic,
5: ty
4: jdeme na jako muziku.
5: Já jsem to nedávno měla pocit, že to měla být žena. No
4: hele, mně už je to asi jedno. Já mám
5: on
4: takový,
5: zabere všechno,
4: že...
5: takže pokud máte pánové nebo dámy zájem, pište mu.
4: Když to bude kámoš, bude umět vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený.
5: A ty máš čím dát nižší požadavky.
4: Já, tak to víš už, to není, co to bývalo. Znouzecnost, krysař.
5: Ano,

0: Never say goodbye, nikdy neříkej nazdar Bon Jovi a 8 hodin 12 minut tady na Rock Rádiu. Nazdar.
1: Nazdar.
0: Nazdar.
1: Nazdar, čau.
0: Mám tady pro tebe historický okno, je zase o penězích, to se ti bude líbit.
1: Proč myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda penízky.
0: No, právě proto. Jamie Thomas Resetová, 32-letá žena z Minnesota, byla odsouzená za nelegální sdílení písniček přes internet v roce 2009, konkrétně 18. června. V roce 2005 se totiž na sdílecí platformě Kaza stáhla 24 songů, 24 MP3 od Green Day, Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. A za tohle to jí potom odsoudili, nebo soudili, že je ukradla a ještě je potom sdílela dál. Capitol Records jí nabízeli mimo soudní vyrovnání za $5,000. Za to, že prostě nic. Jasně. No ale Jamie trvala na tom, že jako ne, že ten účet, který ten MP3 sdílel, že jako není její, že jí to musí dokázat, takže nakonec to šlo k soudu, který odsoudil k platbě $9,000 za jeden song, čili asi $220,000 celkem.
1: Jaj, takže zadlužená, splácej to ještě jí pravnoučata.
0: No počkej, to pokračovalo.
1: To máš, to neskončilo.
0: Ano, Jamie samozřejmě se odvolala, odmítla to, že prostě ne, tak to šlo k soudu vyšší instance. No a novej soudce nejenom potvrdil, že to rozhodnutí předchozího soudu platí a že Jamie teda porušila autorský zákon a kradla a šířila kradený dílo, ale že by byl strašně dobrý nápad, kdyby teda místo 220 nebo $9,000 za song zaplatila $80,000 za song.
1: Bože.
0: Takže dohromady skoro $2,000,000.
1: Ty kráso, no a má to šťastný konec, nebo to splácí dodnes?
0: No, Jamie médiím řekla, že si to soudy můžou zkusit to z ní vymačkat, že to je jako, kdyby si mačkala, já nevím co, kámen a chtěla z ní vymačkat trochu krve.
1: Citronádu.
0: No, že to jako v životě nepustí chlup, že jako nic nedá, takže se samozřejmě odvolala dál a ještě vyšší soud potom ten verdikt těch $2,000,000 zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhali $220,000.
1: Ty kráso. A přátelé, to se jenom
0: vyplatí.
1: Ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraďte.
0: Nekraďte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
1: Přesně.
0: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál, můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion, ztrácím svoji víru.

0: Words as weapons, slova jako zbraně, zpívají Seether v 8 hodin a 23 minut na Rock Rádiu. Přátelé, dneska je čtvrtek, zítra je pátek 19. června a kdybyste náhodou chtěli vědět, zač je v Pardubicích perník, tak bychom pro vás měli jeden tip.
1: Přesně tak, Rockin se přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý náš Rock Rádiový tým, to znamená, budeme tam prodávat merch, budou tam krásné hostesky a vy můžete být u toho, protože pro jednoho z vás máme 10 kusů lístků.
0: Počkej, budou tam hostesky?
1: Budou.
0: A ty naše brandované šprcky?
1: Taky.
0: Jedu. Každopádně koblížci, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a traktor čekají na toho z vás, kdo by chtěl tam vzít celou svoji 10členou partu a pořádně zapařit. Jediný, co musíte udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně, nebo k tomu napište alespoň vtipný text, když už fotka nebude vtipná. A zítra naše porota, ne dneska už, do 3 hodin na to máte čas, on už je čtvrtek, již to uteklo tenhle týden. Takže přátelé, máte na to čas do dnešních 15 hodin, potom naše porota vybere jeden vítězný snímek a zítra si pokecáme i s vítězem, je to tak dopoledne, budeme ano, si s někým telefonovat z vás.
0: Zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme.
1: Ano, doslova, ne, budeme na něj milí, nebojte se nic, takže pište přátelé na e-mail studio@rockoviradio.cz.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš, nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme pro té a bude nás slyšet.
3: Co?
1: Bylo to vtipný? Ne, tak ne.
3: Co? Já jsem to neslyšel.
4: Bude nás slyšet!
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rok.

0: Je 8 hodin 31 minut, tohle byl Proteus, bude nás slyšet a nás teďka bude slyšet, hlavně teda bude slyšet tady Zuzku, protože má pro vás po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství.
1: V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
2: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, jestli projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky, ale touží získat i soupeř. Koupek připustil, že chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou a taky řekl, že nepovažuje za handicap výkop pravé poledne. Jihoafričané v zahajovacím utkání podlehli domácím Mexičanům 0-2. Dnešní utkání Česko, JAR budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pensovou. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin středoevropského letního času.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 71. a půl kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu na 55. a půl kilometru, tam neprojedete pravým pruhem. A pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou osobáků.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rock Radio.
0: Zuzko, díky, bylo to nádherný jako vždycky. Dávám ti za to Black Sabbath a jejich Changes.

0: Black Sabbath a jejich Changes na Rock Rádiu v 8 hodin a 38 minut k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny, Changes, a my si teďka po půl devítce zase budeme rozdat krásnou klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal mobily do ručky.

Roková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Za 3 minuty bude 8:45 a my rozdáváme další klimatizaci Sennheiser Wi-Fi a tentokrát poletí, no nebo spíš pojede do Českých Budějovic s Adamem. Adame, dobrý ráno přejeme.
1: Já vás zdravím, ahoj.
2: Dobré ráno.
0: Tak jsme se trefili tentokrát do našeho domova, tak jsme rádi. Prosím tě, ty jsi psal, že čekáte holčičku v srpnu a že to už budou horka, takže byste ji rovnou ochladili nebo podchladili, tak,
2: tak
0: máte termín?
2: Nepřepískněte tohle, ať vám nezmrzne tak, to nebo jí dítě.
1: Nebudeme podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
0: No a je to tvoje první dítě nebo už je na cestě několikátý?
1: První, takhle.
0: První, no. Prvootec, Ježíš Maria, ty se no strašně ožereš, čověče.
1: No to musí se zalejt.
0: No a srpen, máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat gratulace?
1: No začátek zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
0: Začátek srpna. Takže na začátku srpna se v Budějkách narodí nová rockerka.
1: Přesně tak.
2: A manželka taky poslouchá rock?
1: Manželka taky poslouchá rok, nebo budoucí manželka takhle ještě.
2: Jo,
1: to je taky plánovaný na příští rok.
2: O, to je krásný, romantický, nádherný, přejeme vám mnoho štěstí, doufám, že ta klimatizace přispěje vašemu rodinnému životu a lásce a tak dále.
0: Že to zlepší klima vašeho vztahu.
2: Ano, přesně, budete mít krásné mikroklima vhodné ke svatbě a k rozmnožování, takže za mě je dálka.
0: Prosím tě,
1: děkujeme teda.
0: Není vůbec za co. Prosím tě, Adame, ještě mi jenom řekni, bydlíte v nějakém domě nebo v bytě, kde budete chladit?
1: No, v bytě, v paneláku, no. A zrovna tam svítí sluníčko od rána do večera, takže jako tam se to hodí.
2: Tak díky bože, jsme poprvé netrefili dalšího milionáře s vlastním barákem, to snad trošku uklidnil.
1: Já to si ne, myslím, od milionáře máme daleko, teda, no.
0: Každopádně, jestli milionář ještě nejsi, tak věřím, že tvoje dcera zajistí, že ani nebudeš, protože děti jsou drahý.
1: Přesně tak, ale bude to sranda.
0: Každopádně ještě jednou moc gratulujeme, moc vám to přejem, paní od nás pozdravuj, držíme palce, ať se holčička narodí zdravá a ať vám hezky bude prospívat a jinak
1: Děkujeme.
0: Měj krásný den na zasazení divozvy.
2: Měj se báječně, krásný den. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
3: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sennheiser Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sennheiser.
0: No teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý léta, ano. Protože tohle je píseň Narkotik.
2: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
0: Jo.
2: Už teď je nám spíš cet. No nic, pusto.
0: No, ještě nám není sát, tak já bych byl v klidu.
2: Tak nemusíme sát.

0: To je panečku zabíjačka, Korpi Klány a jejich Ajta, dva Ajta roky stará Krajta. Pecka, ano, Ajta Krajta na Rock Rádiu, 8 minut před 9 hodinou, což znamená jediný,
1: že jdeme domů, upí, upí, je, je.
0: A přijde Kamil za chviličku už.
1: To což je taky výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme, přátelé, mějte se báječně a zítra zase se uslyšíme, páčik, slimáčik.
0: Mějte pěkný den a na pěkný, ještě pěknější den, aby byl co nejpěknější, vám ty karáme kabáty. Dávám ti jeden den, to je do zítřka. Tak zítra, čau.

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí.
2: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Úřady v Česku evidují doteď 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Informovala o tom hlavní hygienička Barbora Macková. Například upozornil server Seznam zprávy. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích světa. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace funguje. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno podle agentury TAS čelila největšímu dronovému útoku za 2 roky. Protivzdušná obrana podle starosty ruské metropole sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Provoz na všech velkých moskevských letištích byl z bezpečnostních důvodů přerušený. Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1. Fotbalisté Ghany porazili Panamu 1-0 gólem v nastavení a Anglie vstoupila do mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer na celém území skoro jasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
0: Doprava. Na D11 se stala vážná nehoda ve směru na Hradec Králové na 70,5 kilometru. Odklon dopravy na dálnici probíhá na exitu číslo 68. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor si dejte taky na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici. Tam se srazily 2 osobáky před poliklinikou.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockový dopoledne.
2: Tak Zuzko, dneska je fotbal. Ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
0: já
2: ne?
0: To vím.
2: Před půl hodinou. No. Dneska jakože hrajeme. Ty ale člověče, to ti mi vysvětli. To je strašně dlouhý čekání na ten zápas, víš? Oni mají odehrát 3 zápasy, ne? A čekáš na to jako měsíc.
0: Měsíc ne, ale jako je to dlouhý, no.
2: Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou. Hmm. Aha, tak to mi nedošlo. Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit, jestli tam poflakujou, kopou do plechovek.
0: To asi se úplně nenudějí, no. A hlavně přelítávají jakoby mezi různýma místama.
2: Jo, ono ještě, je to ještě jinde.
0: No, že je to jinde, takže...
2: Mně to člověče uniká nějak, ten fotbal.
0: Jo, jako já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách, tak bych si ho taky klidně nechala.
2: Tak mi řekni, kde se to aspoň hraje teda, nebo jako kde to probíhá. Já vím, že je to v noci, to znamená, že to bude někde na druhé straně.
0: Teďka to není v noci, oni hrajou ve dneska... 12 hodin u nich, u nás
2: no,
0: to bude v 18.
2: V 6 hodin. Ale jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někde na druhé.
0: V Americe, no.
2: V Americe, když to... Tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to, je, 7 minut, hele, už po 9. Tak jdeme na rokový dopoledne. S vámi je Kamila, tady jsou All Time Low.

Peak a No Dub na Rock Rádiu. 9 hodin 23 minut. Dneska máme 18. června a 84. narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda samozřejmě extrémní velikosti, co se týká hudební scény. Netřeba představovat, nebo možná těm mladším, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby samozřejmě s Johnem Lennonem. Tak dneska slaví narozeniny. Náš nestor hudební scény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 84., takže jsou společně na stejné vlně. Ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny. Naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles, který společně s Paul McCartneym pamatuje ty začátky 60. let, kdy se rodila hudební rocková scéna, tak ten už oslavil 85. narozeniny. A co je na tom krásný, tak pořád jsou všichni vitální a čilí, což je neuvěřitelný. Přál bych nám to každému v tomhle věku, aby jsme fungovali, pokud jste viděli na vlastní oči třeba Olympik v posledních měsících nebo letech, tak musíte uznat, že prostě ta vitalita Petra Jandy a obecně to, jakou Olympik má energii, tak to je prostě neuvěřitelný. Jestli to máte kousek do Prahy, když už se bavíme o Olympiku, tak 30.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

Whitesnake, Is This Love, píseň z roku 1987, která nese takový ten typický osmdesátkový zvuk, pokud znáte třeba alba, no to znáte, od Europe the Fire Calm Down, nebo třeba Crazy Nights od Kisáku a spoustu dalších. Prostě v 80. letech se hodně používaly ty synťáky a taková ta nabubřelá atmosféra těch alb. A tohleto někteří fanoušci nebo posluchači vyčítají právě 80. letům a hledají různý alternativy. A i kapela Whitesnake, potažmo David Coverdale, se nad tím zamysleli a připravili v covidovém období tři alba. Jedno vyšlo v roce 2021, ale dvě v roce 2020. Konkrétně The Rock Album, Love Songs a The Blues Album. A pokud si vezmete Love Songs, tak na něm právě je třeba skladba Is This Love. Ale pozor, všechny ty písně jsou přemíchané. To znamená, že pokud znáte třeba právě tuhle tu píseň nebo třeba Here I Go Again, tak ty jsou tam přemíchané do, řekněme, novější podoby, takový stravitelný, který jsou ochuzený právě o ty synťáky a o ten prostor, který v těch písních je, což je strašně zvláštní, ale musím teda říct, že mi to vůbec nesedí. Jo. Já jsem to poslouchal, tyhle ty desky, klidně si je fakt dejte, Rock Album, Love Songs a The Blues Album, jsou tam ty písně, je to taková bestovka, jako obecně z Whitesnake, ale všechny jsou prostě předělaný, jakože přemíchaný, ne jako přehraný, ale přemíchaný. Takže stáhly se určitě haly, stáhly se nějaký klávesy, zpěvy se udělaly jinak. A jak říkám, mě to prostě nesedí, já jsem rád zaklíněný v těch osmdesátkách a právě v tom zvuku, jaký třeba mají Def Leppard a další kapely. Takže jestli chcete, můžete si oddechnout od toho, ale jestli máte rádi to, jak to zní, tak určitě zůstaňte u těch klasických verzí. Ine Cafe, Architects a taky Pretty Maids, to je muzika, která nás čeká za chvíli na Rock Rádiu. Kdo

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Čaute, ja som Radko z kapelíne Kafe. Pozdravím všetkých poslucháčov Rock Rádia a užite si túto ďalšiu pecku od nás.

0: fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět o desítky haléřů klesly. Nejvyšší povolená cena nafty se snížila pod hranici 38 korun za liter. Zlevnila na 37 korun a 55 haléřů. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 84 haléřů za liter. V Bruselu dnes začíná dvoudenní summit EU. Unijní prezidenti a premiéři se budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem EU, ale taky situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě. Česko bude zastupovat premiér Babiš. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, výkop je v 18 hodin našeho času.
1: Rock Radio, počasí.
2: Tak jdeme na počasí, jak to bude dneska vypadat. Jasno až polojasno, maximální denní teploty mezi 26 až 30 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Já vám ještě řeknu, jak to bude vypadat na našich silnicích. V Praze se bouralo v ulici v Olšinách, takže tam, pokud pojedete, tak počítejte s nehodou dvou osobních aut a komplikovaným průjezdem, možná se tam i zdržíte. A v Jindřichově Hradci pozor na sídlišti Vajgar, tam se stala nehoda osobního auta a cyklisty. Na místě je záchranka, policie i hasiči, tak tam taky počítejte s omezením. Dojďte v pořádku a šťastnou cestu.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Ano, je to tak, posloucháte Rokový dopoledne, máme 5 minut po 10. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju hezký čtvrtek 18. června. Tak teď jsem se totálně vyčerpal, tak pojďme radši na to, co nás bude těšit, co se týká hudby v příštích minutách. Iron Maiden, Airborne a na začátek Clash.

Tři sestry na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na jedenáct. Samozřejmě to mělo svoje opodstatnění, protože zpěvák týhletý kapely František Moravec alias Fanánek dneska slaví narozeniny 60. Což je super, že je pořád takhle čili aktivní v tomhle věku, paráda, takže mu přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší. Představovat tohohle člověka asi nemá vůbec smysl na naší domácí hudební scéně. Já sám se s ním znám a musím říct, že je to výborný člověk, skvěle se s ním povídá, velice vtipnej a zábavnej, takže jsem rád, že jsem ho mohl poznat a víte, že k nám chodí do Rock Rádia rád na rozhovory, tak věřím, že se zase domluvíme a že si přijdeme popovídat sem k nám, protože s ním je o čem mluvit. Samozřejmě, jak jsem říkal, ústřední postava Tří sester, ale taky má na kontě svoje dvě solovky, které vyšly v 90. letech, dokonce se jim dostalo i reedice, takže si je můžete koupit, obě dvě, a vychutnat si tak trochu jiný pohled na muziku než v rámci kapely Tří sester, i když ono zas tak jiný to není, ten jeho rukopis je naprosto jasný a znatelný. Takže Fanánkovi přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší a osobně i za sebe a samozřejmě hodně zdraví, hodně skvělých písní a muziky s třema sestrama a samozřejmě spoustu dalších aktivních hudebních let. My si dáme za chvíli hymn, dáme si taky Dogu anebo Biffy Clyro.

0: si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovyradio.cz.
0: Vyberte si rockový album.

0: Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Rádiu, který jsme si dali v 10 hodin a 37 minut. No a pojďme se podívat na zítřejší program. A to konkrétně do Pardubic, protože tam proběhne další zastávka festivalu Rockin, tentokrát tedy Rockin Pardubice, pátek 19. června. A samozřejmě tam včetně Rock Rádiovýho týmu, který povede Petr Janda, tedy náš odpolední moderátor, který vás celým Rockinem v Pardubicích provede, tak samozřejmě tam budete mít i slušný holky a budete tam mít i možnost si koupit novej merch Rock Rádia. Takže celý tým Rock Rádia tam bude s vámi a můžete si užít například koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a taky traktor. To je sestava, která zítra přijede do Pardubic. No a my pro vás máme 10 lupenů, respektive pro celou partu. Však už to znáte z těch předchozích zastávek, že stačí, když na náš e-mail studio@rokoviradio.cz pošlete fotku svojí party. No a pokud zaujme naši odbornou porotu, tak se může stát, že 10 lupenů poputuje právě za vámi a vy to tam můžete pořádně roztočit. Takže posílejte fotky až do dnešní 15. hodiny, pak se to celý uzavře. Zasedne rada starších a vybere toho jednoho šťastlivce, který ho vyhlásíme zítra v rokovým rozjezdu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a já vám zahraju nějakou muziku další. Dáme si Metalliku, dáme si taky Vypsanou fixu a jejich pořád aktuální věc Bylo to jistý, což je skladba z novýho alba Ideál, který vyšlo teprve nedávno, tak ho můžete zakoupit, pokud ještě nemáte. No a docelý stihneme i Aerosmith a v 11 hodin nás čeká elektrický oběd.

Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

0: střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho íránský protějšek. Předběžná dohoda by měla vést k ukončení války. Švýcarsko pak potvrdilo, že v pátek bude hostit začátek mírových jednání USA a Íránu. Tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Mertensovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude jasno až polojasno s teplotami mezi 26 až 30 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Tak jak nám to jezdí? Pojďme se podívat do Ústí nad Labem v ulici Prokopa Diviše. Je nehoda nákladního osobního auta, je to na křižovatce s ulicí Klíská, tak tam si dejte pozor a počítejte s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Libušská. Tam se řeší nehoda osobního auta a chodce, na místě je záchranka i policie, tak tam očekávejte zdržení.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Elektrický oběd.
2: No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože k dispozici je vám teď aktuálně náš Facebook, respektive Messenger, kam můžete psát svoje přání, co byste v příštích 60 minutách na Rock Rádiu chtěli slyšet, anebo případně na e-mail obed@rockoviradio.cz. Opakuji, stejně tak jako vždy, pokud to bude v našich možnostech. Tak, to je na úvod, no a teď už se pojďme věnovat muzice. První příspěvek samozřejmě jako vždy ode mě a dneska si dáme pořádnou jízdu s kapelou Scorpion.

Blackout a Scorpions na Rock Rádiu, titulní skladba alba z roku 1982, který vůbec nemuselo být s hlasem Klause Meinheho, protože předtím prodělal velký problémy s hlasivkami, dokonce říkal kapele, aby si našli jinýho zpěváka, ale Rudolf Schenker, jakožto hlavní představitel kapely Scorpions, říkal, že počkají a vyplatilo se to. Podívejte se, jaký krásný kousky složili a jaká deska z toho vznikla nakonec. Výborná. Tak to je úvod dnešního elektrického oběda, trošku jsem se zasnil, jak jsem to slyšel, tak já to mám rád, no, tohle éra 80. let Scorpions je naprosto úžasná. Teď pojďme trošku do novější doby, konkrétně vlastně dá se říct do současnosti, protože napsal David, který by chtěl zahrát něco od Foo Fighters. Stále ještě jedu na pondělní vlně, kdy jsem je viděl ve Varšavě, bylo by to pro všechny jejich fanoušky a dobrou náladu. Tak dáme si v podstatě, dáme si novinku. Dáme si novinku z posledního alba a to píseň Window.

Robert si napsal o Anthrax a Only, píseň z roku 1993, první album s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil jedno, ještě potomhle teda, jo, jedno, dvě, tři alba. Super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než s Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem, tak to je skvělý a tu jsme si zahráli v elektrickém obědě. Teď pojďme na další vaše přání. Napsal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Dimitri. Bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na Pekelňák, je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitri, koukám, zdravím vás, mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky, dobře se u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká, z medicíny, tak se ti to teď bude hodit, protože si dáme Dimitri a Farmageddon.

Dali jsme si Stony na Rock Rádiu, píseň, která je asi největším poznávacím znamením téhletý legendy, a co je zvláštní, tak nevyšla na řadovce. Aspoň tedy ne v Evropě, v Americe, jo, Američani ty to umí dělat, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě, nebo na tom britském vydání. Nezobrazila se na žádným LPčku, to je taková zvláštní věc, ale ono to je u spoustě věcí, u Rolling Stones, který vyšly singlově, tedy v Evropě, třeba Fade in Black to samý, ale nevyšly na žádný řadovce, až v Americe, ty si dělali ty desky, anebo dělají obecně vždycky podle sebe. No ale to jsme si zahráli díky Oldovi, tak ho zdravím, super výběr, tuhle tu muziku mám moc rád, milovník klasických pořádků rockový historie. Teď pojďme k nám na domácí scénu a zase trošku moderněji, protože tady mám vzkaz, že mám zahrát Panoptiko a jejich Bátory, děkuji moc a ahoj. To je vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl ho! Nic tě neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to...

My Chemical Romance na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika podle vašich chutí a přání, a tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Další přání je od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billyho Joela. Jinak přeju krásný den a ať to utíká.

Judas Priest, rok 1982, album Point of Entry a otvírák z týhletý desky. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu British Steel, no a logicky po takový bombě. No ale zase je parádní, krásně se poslouchá, tak třeba jestli vám unikla, tak si dejte, nebudete litovat. A otvíráku jste právě teď slyšeli, a to díky Pepovi, který napsal, že bych chtěl tuhle píseň. Já tady mám další zkaz. Čau Kamile, zahraj nám prosím něco od Komunálu, jen tak pro lepší náladu, že už je ten čtvrtek. Tak je tady mám připravený a je to poslední přání dnešní 60 minutovky. Já se omlouvám všem, na který se nedostalo, psali jste hodně, napište třeba zítra a ještě to nějak sfoukneme, ale dneska už bohužel tam nic nenarvu. Mějte se hezky, Kamil se s vámi loučí a za chvilku už Dan se svým rokovým porazem.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90.
3: Rock Radio.

0: klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Složením slibů se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je šestileté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Back on Track. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Trenér Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Slovan o tom informoval na webu. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by jim mohl být bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 na trase Praha, polsko-státní hranice, dávajte pozor, je tam předně na vozovce, je tam pneumatika z kamionu, takže čekejte tam překážku a půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rokovej voraz. A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rokovej voraz s Danem. Včera jste si asi všimli, že jsem tady nebyl, byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája, už jsem zpátky, blokl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem opíchaný v nemocnici, ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku, třeba Motley Crue, Vláďu Šafránka, anebo Rob Zombie.

A to byly Blink 182 a jejich All the Small Things z roku 1999. Je to už 27 let a tato pecka i teď vyprodala první vlnu Rock for People. Prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok, což je úctihodný, kdo by to čekal. Ještě o téhle kapely jsem si říkal, že už to má za Zenitem, tak nemá ještě. Ale my se budeme bavit o něčem jiným, a to o Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic, a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle sto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyvodíte nějakou fotku nebo máte nějakou zrokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio@rokoviradio.cz, čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblíšky, alkohol, horký žeslíže, Trantenberg, anebo traktory, které jedou s náma, šňůru, protože slaví 25 let a jedou to jenom na Rockin' Town. Tak se na ně můžete podívat a zaspívat si s nima 5x5 třeba. No a já za chvilku pustím ještě nějakou hudbu a čeká na třeba Alkohol, 30 Seconds to Mars, anebo Toto a Afrika.

Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.

0: A to byl Jimmy Jamis na jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomý ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor, takže jste, kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Ale o tom se bavit nebudem, ale budeme se bavit o jiný kapele, a to Kiss, protože na Rock for People bylo vystoupení takový zvláštní spojení. Ben Cristovalo a Tommy Thayer z kapely Kiss, kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000, takže já říkám, už hraje písničky s nima, které oni už napsali, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože by ho tam tak nevzali, ale já jsem četl o tom na netu, protože já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no a to zpíval vokál, Ben to nespíval, ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá, je určitě dobrý, já ho hanit nebudu, protože vypodává koncerty, tak ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje, protože chápu, že chce zabrat co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu, Ben Cristovalo a Tommy Thayer. Je to docela zážitek. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Škvor Křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi a It's My Life. Takže budeme tancovat, budeme.
1: Kdož Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio od rána do večera je u nás co poslouchat.

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat nebudou, řekl to minister Vojtěch. Protidrogová politika podle něj zůstává prioritou vlády. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září, oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující tři dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě Výkopě v 18 hodin našeho času.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Olbrachtova v Olomouci je nehoda osobního auta s cyklistou, je tam nepodjezdný pruh a překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: A máme chvilku po 13. hodině a máme první hodinu rokového razu za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal, že se hecnu a začnu hubnout. Budu vám to říkat, jak to jde se mnou dolů, protože, jak by řekli chlapi z vesnice, já jsem teda taky z vesnice, tak mám už takovou tu jateční váhu. Vážím jak malá motorka. No a koupil jsem se na posilování takový kraťasy a oni mají pod tím takový funkční prádlo, takže to vypadalo jak hra pesky. Jsem si trošku zaspomínal, jsem myslel, že doma budu cvičit Labuť jezero. No a my se pustíme nějakou písničku, třeba Tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard.
0: Rock Radio.

jsem ten, aha, co jí na hrázi zneužil, to uchyl jistě netušil, ta na tu ty mi jediná, aha, ta na tu ty mi jediná, aha.

dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufananek Hagen slaví 60 let. Výborný textař, zpěvák Tří sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text k výbornému hitu. A já vám ho pustím, protože Hananek, to je milionář díky těm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Jo, takže napsal šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář a měl výborný textař, což my všichni víme. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky i pro děti, protože tenhle ten pankáč prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley, Strážní anděle, anebo teďka R.E.M.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.

0: A to byla Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje a nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Dneska od 18 hraje Česká republika s Jihoafrickou republikou a večer od 21 hodin hrajou Švýcaři s Bosnou Hercegovinou. Na Jihoafrické republice budeme sledovat Lyla Fostera, je to útočník Burnley, neměl superovou sezónu, dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře, to je něco, abyste si to přirovnali, jak Erik Prekop, co hraje za Slávii, tak asi tak, my mu říkáme vraci Erik Prekop. A na naší straně sledujte Adama Hloška, ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění, hodně lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že on, když umí zabrat, tak je dost takovej pro nás důležitý hráč, stejně jak Patrik Šik, uvidíme, jak se bude dařit. No a večer Švýcarsko a Bosna, na švýcarské straně sledujte Granita Xhaku, je to kapitán Švýcarů a hlavně letos dovedl v Premier League Sunderland k úspěchu, oni postoupili z Premiership, což je jakoby u nás druhá liga, tak v Anglii se to říká Premiership do Premier League a skončili nějaký sedmý a jdou do konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland. A na druhé straně sledujte za Bosnu Amara Memiče, ten hraje za Plzeň, původně z Karviné, takže ten může být rád, že odešel, protože Karviná je vyloučená pro příští sezónu, ale hlavně Amar Memič je dost dobrý tvořivý hráč, tak uvidíme, jak se bude dařit. Já tipuju, že vyhrajou Švýcaři, je AR Česká republika a já doufám, že vyhrajem, protože to by byla ostuda, tam ta ofenzivní síla je fakt špatná, já jsem na to koukal, většina těch hráčů z té ofenzivy moc góly nedávala. Tak uvidíme, budeme držet palce večer.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já vám pustím nějakou hudbu, Halloweeny, Komunál, anebo Oasis a jich Wonderwall.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleném Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Z třetího Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Komenského v Hradci Králové nehoda dvou osobních aut, je tam nepodjezdný jízdní pruh, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem. Meteorologové hlásí výstrahu, že mají být extrémní vedra, tak my z rádia doporučujeme jít do sklepa, sednout si na sedmý schod a pěkně tam vylemcat ty piva, co jsou perfektně nachlazený. A já vám pustím nějaký ještě pecky v poslední hodině, ať to pořádně rozjedem. Red Hot Chili Peppers, Korn, Vitacit, Noci jsou zlý, anebo teďka Disturber.
0: Rock Radio.

byli Red Hot Chili Peppers a jejich Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat, jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete někde na nějakých festiákách, třeba na našem Rockinu v pátek v Pardubicích, kde si poslechnete nějakou hudbu českou, nebo někde jinde. No ale hlavně, já nevím, jestli si pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí. A já vám to pustím, abyste věděli, jak se hlásí tropy na vesnici.

0: bude hic, Cecilko, hic bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Takže takhle poznáte, že bude hic, že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Edguy, anebo Daniela Landu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, soutěže, spanilka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně s ním názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož, soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
0: Rock Radio, Motokeci.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

rychle. Už tě znám. Schody do nebe kloužou jak led.

tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

0: záhadou.
1: A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není, že už se nám blíží roku Jehoraz do konce, nebo ke konci. A já v té poslední 20 minutovce, než vám řeknu, co vám ještě pustím, a než se vám rozloučím, tak vám řeknu jedno tajemství. Dneska, jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám, a je to Radovan Krejčíř. Takže my Radovana zdravíme, on nás sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi by mu tam zařídili skupinový obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec. Jsem vám tady vybral Divoký byl síť, Pain, Party in my head a Queen a jejich Bohemia Rhapsody. Já jsem Dan Kotek, tohle byl Rokový Vora s Danem, tak se mějte hezky a čau.
2: Tak děti.

0: www.trenírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to 30%.
2: Rock Rádio.

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil ex-prezidentovi Václavu Klausovi medaili za zásluhy o diplomacii. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému. Nové technologie pomáhají záchranářům připravit se na krizové situace. Pardubický kraj proto v Pardubicích otevřel nové výcvikové a vzdělávací středisko zdravotnické záchranné služby. Co dalšího kraj chystá v tomto odvětví, říká hejtman Martin Netolický.
2: Plánujeme ještě výstavbu jedné nové výjezdové základny, která bude záchranářská a také se specializovaným vozem a skladem spotřebního materiálu pro východní část kraje, a to v České Třebové, která bude zahájena opravdu v nejbližších týdnech s vysokou pravděpodobností počátkem července.
1: Nová základna má ulevit vytíženým výjezdovým stanovištím v Ústí nad Orlicí, Lančkrouně a Svitavách. U fotbalistů Liberce po dvou letech skončil trenér Radoslav Kováč. Jeho nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by se jim mohl stát bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Červen už nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 28 stupňů po celé České republice. Večer nám to padne asi na 14 a polojasno, jako máme venku zrovna teď, bude i po celý večer. Zítra těch mraků bude dokonce ještě míň a bude víceméně jasno po celé České republice a teploty až dokonce kolem 31 stupňů. Takže rozhodně už dejme pryč bundy a vytáhněme kraťasy.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. V ulici Dobronická v Praze se srazil osobák s chodcem. Je to bohužel se zraněním na místě, akorát záchranka, tak si tady té ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě nad Metují jsou v sobě tři osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova v Chodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou a už se tam dělá taky docela pěkná kolona, počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela na Dnisou je uzavřený jeden jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. I tak pro vás mám připravený samozřejmě našlapaný další rokový odpoledne. Ať už děláte teďka cokoliv, jestli už se chystáte pomalu i domů z práce, nebo jestli už dokonce sedíte v autě z práce. Doufám, že se máte tady při tom dnešním už takovým opravdu jako letním dni fajn, ale co vám určitě ještě zlepší náladu, bude další roková muzika, kterou tady pro vás mám připravenou. Hele, čekají nás Rasmus, taky Kiss, Dimitri, anebo Within Temptation už za chvilku tady na Rock Radio.

svi na povrch se derou.

0: Rasmus a jejich pecka Sail Away právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin a 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je od 25. do 27.6. ve Spáleném Poříčí. Hele, kapely jako Drowning Pool, Napalm Death, Steel Panther, Apokalyptika, plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediné, co pro to musíte udělat, je otevřít teďka Facebook, tam si najít stránky Rock Rádia a napsat mi zprávu, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám, a já si tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který je ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na nic, nemusíte soutěžit nějak, stačí akorát jenom napsat zprávu a mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, taky Lucie, anebo Offspring. Už za chvíli na rokovém odpolení.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Bartoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Led Zeppelin na jejich už skoro 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další Rockin, tentokrát v Pardubicích, kde samozřejmě budou zase alkohol, horký, jestliže Trautenberg, Traktor, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na Rockinech. No ale budu tam taky samozřejmě já, zítra to tam celý odmoderuju, už se na vás všechny moc a moc těším a těším se na to, jako jak si celý ten den užijeme. No a taky tam pošleme jednu rockovou partu. My jsme vám totiž celý týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší originální rockový party. A měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a přišlo těch fotek docela fakt hodně. A zítra v rockovém rozjezdu si vybereme jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků. Takže se moc těším, až se tady s tou partičkou zítra na Rockinu uvidím, se s tím uděláme nějakou fotku spolu nebo něco takového a určitě si to všichni užijem.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Ale teďka už si dáme další rockovou muziku. Čekají nás Grayson, taky Kings of Leon, anebo Rammstein a jejich Cikcák za chvíli.
2: Housebrand.

0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 0,25% na 3,75%. Jedná se o první zvýšení sazeb za poslední 4 roky. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
2: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů. Nebo nižší.
1: Při pobytu venku je potřeba ochovávat jídlo v chladících taškách. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné chyby při platbě DPH. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za nedoplatky. Podle finanční správy by doplatky na dani mohly dosáhnout 46 milionů korun. Firma Tyco dnes začala hledat vánoční strom pro pražské staroměstské náměstí. Typy je možné posílat do poloviny září. Mělo být o strom, který je přerostlý, začíná být nebezpečný okolí a stejně by se musel kácet. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Nádherné počasí venku a zítra tomu bude ještě lépe. Momentálně kolem 28 stupňů venku, večer nám to padne asi na 14 a polojasno po celý večer a taky po celou noc. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní, bude víceméně jasno po celý den a teploty dokonce až kolem 31 stupňů. Večer nám to padne na 16, já si myslím, že to je docela příjemný.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu má osobák defekt. Policie tam akorát teďka řeší, počítejte s tím, že tam bude kolem toho trošičku chaos. Osobák s autobusem se srazil na silnici 16 u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat s kolonou. V ulici Sokolská ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě dva osobáky, díky bohu taky bez zranění a taky můžete počítat s kolonou.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí hezky pozvolna do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdáváme dneska dva lístky. Tentokrát na Basin Firefest, který se děje od 25. do 27. ve spáleném Poříčí. Hele, kapely jako Drowning Pool, Steel Panther, Napalm Death, Apokalyptika a plno dalších, to si přeci nenechte ujít. Takže otevřete Facebook a tam je do zpráv do stránky Rock Radio a napište, proč bych tady ty lístky v této hodině měl dát právě vám. A já tak za 3/4 hodinky vyberu jednoho z vás, který to ode mě dostane. Teďka už máme na Siri Viru rovnou další muziku, protože už není na co čekat. Čekají nás 3 sestry, taky Midnight Oil z jejich Beds Are Burning, Five Finger Death Punch se přijdou podívat, ale teďka začneme z U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: zanechali stopy.
1: Tři sestry a jejich modlitba pro partu právě teďka dojela na Rock Radio 16 hodin a 22 minut. A není to samozřejmě divný, že tato písnička právě teďka tady na Rock Radio dojela. Pan inženýr Lou Faránek Hagen totiž dneska slaví svoje narozky. Je mu 60 let a my mu samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám za celý Rock Radio a věřím tomu, že i za všechny vás, naše posluchače, protože zrovna Lou je tady jako hodně oblíbený u nás na Rock Radio, byl tady už několikrát na rozhovorech a taky, kde by si je chtěli pustit, tak jsou na našich stránkách rockoviradio.cz a rozhodně to bude stát za to, takže Faránkovi přejeme všechno nejlepší a ať je pořád tak skvělej samozřejmě. Dáme si zatím další muziku, Theory of a Deadman, taky Panoptico, anebo Spin Doctors, pojďme na to.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

Theory of a Dead Man a Not Meant to Be právě teďka dojelo na Rock Rádiu v 16:38 a já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na Rock Rádiu uslyšíme.

0: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál 2 lístky na Basin Firefest. Nazdár!
1: Nazdár.
0: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžitě hnedka prozradit. S kým se na ten festák chystáš jít, prosím tě?
1: Ale okamžitě ti to úplně prozradím. Jestli se mi vrátí dcera z vodáku, tak s dcerou.
0: Hezky.
1: Totální metalhead moje dcera.
0: Fakt jo, a chodíte takhle spolu jako často na koncerty?
1: Jo, tak naposledy jsme byli před týdnem, nebo kdy to bylo, na Metal Festu.
0: Hezky. Hezky, hezky.
1: A jakož se dcera jmenuje Karolina Sepultura, tak ty typni si, na kterou kapelu se těšila nejvíc.
0: A to je opravdu její prostřední jméno, jako má to v rodném listě, jo?
1: Já, no v rodném listě ne, tomu, to, tam to ještě nejde, ale až pak jako přes matriku a takhle.
0: Jasně.
1: Ty takovýhle ty věci.
0: Hezky, hezky, tak teda, tak to je super, ale hele, ale co by se stalo, kdyby si jako jídal takovýhle jméno a ona by nakonec poslouchala třeba pop?
1: Pokud by nepanila slávy, jak by to bylo dobrý.
0: Výborně, správná odpověď, správná odpověď. Tak jo, hele, Paty, já ti přeju, ať si to s dcerou pořádně užijete a když tak nám pošli třeba nějakou fotku, jak jste si to užili. A nějak si asi vypadáváme, Paty, každopádně přeju ti, ať si to pořádně užijete.
1: Ale už se vás slyším.
0: Jo, výborně, výborně. Hele, prosím tě, pořádně si to užijte a měj se krásně, jo?
1: Jasně, díky moc.
0: Tak jo, čau, čau, čau. Ahoj. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock. Po Basin Firefest je dneska docela enormní zájem, ale vůbec nic si z toho nedělejte, jestli to dneska nevyšlo, protože ještě zítra se pořád další vlísky budou rozdávat. Tak to zkuste zase zítra. Teďka už ale nás čekají Severn nebo Aerosmith a jejich Amazing.

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Pro veřejnost budou k vidění ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do 28. září. Vstup na výstavu bude zdarma. Spolek Děti Země se kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech obrátil na ústavní soud. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, které potvrdili postup Ministerstva průmyslu a obchodu. Úřad rozhodl o umístění stavby s tím, že výsadba stromů, které zmírní vizuální dopad na krajinný ráz, se dořeší až později. Prezident Petr Pavel dnes jednal s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. Diskuze se zaměřila na aktuální politickou situaci nebo fungování sněmovny. Součástí jednání byla i otázka ochrany demokratických principů a institucí. Naši fotbalisté dnes odehrají druhý zápas na mistrovství světa. Už zhruba za hodinu mají nastoupit proti Jihoafrické republice. Jde o důležité utkání, potvrzuje bývalý československý profesionální fotbalista Ladislav Vízek.
1: To je nejdůležitější zápas, který budeme hrát, protože jsme promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme. Ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a není to nejtěžší soupeř, takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat s nějakýma bodama, to je těžký soupeř a pojedeme domů.
0: A tím zprávy končí, dobré odpoledne. Rock Radio,
2: počasí. Nádherné polojasno dneska po celý den i po celý večer a díky bohu ani jedna kapka. Venku momentálně teploty kolem 28 stupňů a večer to padne asi na 14. Zítra to bude ještě o něco lepší, bude jasno, po úplně celý den přehánky by neměly být vůbec nikde a teploty kolem 31 stupňů, takže opravdu už jako vytáhněte opalováky.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: Rock Radio. Doprava. Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci nad Nisou jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na silnici 35 na 247. kilometru směrem na Olomouc jsou sobě taky dvě auta. Dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdne jeden pruh, který tam tvoří už docela dost velký kolony. Na D1 330. kilometr směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat docela pěkný zdržení. A poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě změnit.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne. 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už o nějakých rockinech a takovýhle tady v té hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete a dáte si třeba dneska něco dobrýho pití. Já vám zatím naserviruju další muziku, co vy na to. Čekají nás Olympic, taky Tom Petty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly. To teďka rozjedou tady tu třetí hodinku na rokovém odpoledni. Yeah.

0: Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses právě teďka dojíždí na Rock Radio v 17 hodin a 19 minut. No, já tady samozřejmě pročítám zase další články a teďka tady čtu, že Marilyn Manson pro nás chystá další album, který by mělo vyjít v srpnu. A teďka vydal pilotní single té věci, který se jmenuje Exit Wound. A ten článek je docela zajímavý a vzbuzuje to mě takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat. Jo. Když interpreti vydávají nový písničky, tak máte rádi, když prostě vydají to, co jako si od nich přejete, to, jak je znáte, anebo od nich chcete slyšet něco trošičku novýho a inovativního. Protože v tom článku si stěžují na to, že prostě nová písnička Marilyna Mansona je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební mekáč. Objednáš si číze, dostaneš číze, jo. Ale je to špatně, jako tohleto, jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak, jak ho máme rádi, anebo chceme, aby experimentoval, hledal něco novýho. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme, tady se má hlavně totiž poslouchat muzika. Sex Pistols, Amaranta nebo Kabáti, už za chvilku.
1: Housebrand

0: 17 hodin 35 minut a Sex Pistols nám právě dohráli na Rock Rádiu. No a já už tady konečně nejsem sám, nazdar Jirko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak co, jak dneska, hele, venku už je docela pěkně, docela fajnovka, ne?
1: No, jasně, no. Jako na motorku dobrý, ale jako mě vždycky stačí jeden takový zásadní okamžik za den, který jako nemusím už prožívat dvakrát. Jak jsem říkal včera i posluchačům, tak včera, když jsem jel ráno na dubbing, tak mě málem poštoloval jeden pán, který prostě ajaj. Na Radlický, víš, jako kolona po ránu, ale jasně. Ho to tak nějak jako nebavilo, tak to vzal přes dvě plný a otočil se o 180 bez blinkru.
0: To klasika, proč o, taky vyjít, proč blinkru?
1: Bych tam čekal, že
0: no, jasně,
1: to vyprneš. No a dneska takhle se motala nějaká paní, naštěstí, jako já jsem takový jako rys ostrovit docela na té motorce, takže jsem s tím počítal, jsem viděl u silnice se motat podivnou takovou jako blondýnku. Nakonec se ukázala, že byla ještě jako ukrajinského původu, což je jedno, tak jsem dostal suka blejať.
0: Jo, jasně, jasně.
1: Ale normálně prostě klasika, paní sluchátka ve očích žvejkala, jak tur domácí, víš, takový to přes celou hubu. No a prostě úplně mimo a vlezla mi tam do cesty. Jako
0: a vůbec a ne, se nerozlízla?
1: Ne,
0: jako
1: vůbec, ona čuměla úplně na druhou stranu a tak jsem tam jako zabrzdil, že u ní to málem šla jako na záda a tak jsem si to chytal všechno, tak jsem mi takhle jako přes helmu poslal pusinku, ať má krásný den. A mě vždycky jeden takový zážitek jako denně stačí.
0: Jasně. Takže dneska si prostě na motorce ne, to už jako jednou stačilo.
1: Metrem, to je taky takový jasně. Pěkný panoptikum.
0: Jasně. No posluchači, každopádně další dvě hodinky jsou už jenom ve vaší režii, takže Jirko.
1: Volejte, pište a dávejte pozor.

0: A dávejte pozor na silnicích, přesně. Já vám pošlu ještě Foreigner, Sabatonia nebo Vanastovky a slyšíme se zase zítra, jo? Tak čus.
1: Rock Radio. Rock Radio.

Rocková pohoda. Rocková klasika.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Česko má novou ombudsmanku. Funkce veřejné ochránkyně práv se dnes ujala Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Nahradila Stanislava Křečka. Vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů. Uvedl to dnes ministr obrany Jaromír Zuna. Generální tajemník NATO Mark Rutte včera potvrdil, že Česká republika spolu s Albánií a Slovinskem dala loni na obranu méně než 2% HDP. Premiér Andrej Babiš nedávno uvedl, že Česko závazek nesplní nejspíš ani letos. V Česku utonou ročně zhruba 200 lidí. Toto číslo se ale díky prevenci v čase zmenšuje. Naše reportérka Sára Voldánová nám teď řekne, co se dnes dozvěděla na minikurzu první pomoci.
4: Hezký den, topení prý nevypadá jako ve filmu. To je asi to nejzásadnější, co jsem se na dnešním kurzu dozvěděla a co bych vám také chtěla předat. Tonoucí lidé jen málo kdy rozhazují rukama a už vůbec nevolají o pomoc. Proto je důležité být všímavý k tomu, co se děje kolem vás. A pokud máte podezření, že se někdo topí na veřejném koupališti, co nejrychleji upozorněte plavčíka. Není-li to možné, neskákejte hned do vody. Nejprve se rozhlédněte kolem sebe a zkuste tonoucímu hodit něco, čeho by se mohl zachytit. Z podolského bazénu Sára Voldánová.
3: V těchto chvílích má na fotbalovém mistrovství světa začínat zápas Česka s Jihoafrickou republikou. Náš tým jde do druhého utkání na šampionátu s 5 změnami v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka potřebují zvítězit. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
5: Tak děkujeme Dominiku za ty zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být zítra, tedy v pátek podle Českého hydrometeorologického ústavu. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách zejména na severu a severovýchodě přes zvětšené oblačnosti ojedinělé výskyt přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty až na 35, takže zítra pěkný tropy a v 1000 metrech na horách 25 stupňů Celsia.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
5: Tak ještě dopravička jedna, podíváme se na D1 a 177. kilometr na trase polsko-státní hranice Praha. Tam je porouchaný auto, očekávejte zdržení, je tam neprůjezdný celý pravý jízdní pruh pro poruchu odstavený osobák. Na křižovatce ulic Martinovská a Bedřicha Nikodéma v Ostravě srážka tramvaje a osobáku, na místě je i záchranka, takže to bylo ošklivý, dávejte tam pozor a počítejte s komplikacemi v dopravě. No a ještě se podíváme na D11 na 32. kilometr na trase Jaroměř Praha, tam je porouchaný nákladák, odstavený, ale brání to v provozu a je to teda ještě upozornění, tam je šipka na místě, abyste věděli, že to máte obět. Tak, přátelé, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
7: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Rock Radio. Rock na psání.
5: Ahoj, námořníci, máme 2 minutky po 18. hodině. Máme tu čtvrtek, takže všechny přeživší po středeční merendě vítá a zdraví váš kapitán na vlnách slušní rockové muziky Jirka Vajgis u nás na pirátské palubě. Tak přátelé, vyrazíme z přístavu na 2hodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rock na přání a v které můžete všichni řádit, jak se vám zlíbí, samozřejmě hudebně, můžete si přát, co budete chtít a vzkazy vyřídím všechny většinou. Tak přátelé, pojďme si dát na úvod Europe a Rock the Night. Vy samozřejmě volejte na 725-844-424, pište na Messenger a do mailu, no a během 4minutovky Rock the Night od Europe koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhu!
2: Rádio.

0: Rock the Night. Samozřejmě tuhle noc rozsvítíme pořádně, nebo tenhle večer, sice není ještě tma, ale nevadí. A rozsvítíme i kabátama, hned na úvod dáme žízeň, protože to nás jistě trápí. A důležitě apeluji na vás, milí posluchačové Rock Rádiový, doplňujte pitný režim, doplňujte. Aspoň během naší plavby udějte mi tu radost. Pošlete mi třeba nějakou fotku na Messengera, jak hezky doplňujete pitný režim. To by mě zajímalo. Tak, tady mi volal mladý rocker Petr, který by právě žízeň chtěl poslat svému kámošovi Štěpánovi, že spolu prej dělají chlapci Zítku. Tak to je dobře, že se nám mládež nepoflakuje, někde nepokuřuje po parcích a nevymýšlí hovadiny, ale něco tvoří, tak to má být, přátelé. A k tomu kabáti, co si víc přát.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly Black Label Society a The Last Goodbye. Jo, někdy se musíme rozloučit úplně naposled a víckrát to nejde, přátelé, to znáte. Jsem rád, že tady všichni dodržujete poctivě pitný režim. Hlavně tady fotky s pívama jsou dobrý, co mi tady posíláte při každé příležitosti. Při televizi, při sekání zahrádky, u fichtla a tak dále. No, tak všude nás doprovází tento geniální moh. To jsem rád, hlavně opravdu nevyschnout, to je nejdůležitější. Tak, čert starý Ozzy Osbourne, jasně, ten bude hrát teď, od něj se napsal Filip Svoboda. Zdravím do Kajuty, minule to nevyšlo, tak zkusíme dnes odpálit starýho čerta a Road to Nowhere. S tímto válem utíká cesta rychleji, díky moc. No samozřejmě cesta do nikam, taky cesta je cíl.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Rock Radio. Rocková klasika.

0: Tak to byla Emilka Armstrongová, Linkin Park a The Emptiness Machine a teď si pojďme dát zase další nějakou českou muziku do našeho roku na přání na Rock Rádiu. Tak psal mi tady strejda lomeno táta Bob Kořínek a ahoj kapitáne, můžeš prosím zahrát pro moji dcerku Teresku Sovi v Mazutu, maká na rekonstrukci dětského hřiště, tak ať jí to natírání rychlejš utíká. No, fotku poslal, maká Tereska, ale tak Teresku pěkně makej, hlavně se toho nátěru nenadýchej, to by ti nemuselo být dobře a dodržuj také pitný režim.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: To byly Rembrandts a taková jemnější píseň It's Just The Way It Is, Baby. Just The Way It Is, Baby, přesně tak to je. Tak to je, that's it is. Tak, přátelé, my si dáme další píseň. Kdo tady doplňoval pitný režim? Krásně takhle. Petr Štěpánek mi dokonce poslal fotku piva a napsal: ahoj kapitáne, taky dodržuji pitný režim, to děláš dobře, Petře. A můžu poprosit, abys tam nepustil Kalifornii od Offspringu. Hele, tak ta pecka se jmenuje Cruising California a dáme si ji právě teď. To je docela taková pohodová letní, takový letní hiteček.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Nádherná akustická skladba od Bruce Dickinsona Tears of the Dragon. Tak pojďme si dát strýce pro ta. Psala si o něj Faustína Mikoťátková. Ahoj, ahoj, kapitáne. Já se dnes připomínám, prosím, pro ta a sametovýho partizána pro bývalou třetí rotu a třetí četu KZP Vyškov, co jsme měli minulý pátek přísahu. Tak jo, přísaháme a tady je ten váš sametový partizán Bela Čau.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tak, Bela, čau, poslechli jsme sametovýho partizána, teď výzva pro vás, milí námořníci, máme 18.1 pade, vymyslete za 9 minut jazyk pro časové znamení a samozřejmě nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat a já vám za to zahraju VIP píseň po sedmí, jako lidský. A teď už Royal Republika, baby!

0: Baby už je pomalu pryč od Republic, hlavně nebude sedět v koutě a dáme si, přátelé, na závěr hodiny Venom a jejich Countess Battery. Psal si o ně Radek Kaderka, který napsal: ahoj kapitáne, prosím tě, zahraj mi dneska Venom a Countess Battery, když je takový vedro jak v pekle. Bylo by to pro mě a tebe a pro Dášu, Janu a Jirku, díky moc. Kaďas, tak je to tady pro vás, pro všechny.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Chai, time no day waito. 2 minutes to 7 p.m. and eyes never still day Cairo. Bear don't block my face. Rock na vzání. Tak, dnes jste slyšeli, čau, čas letí lidi, zbývají 2 minuty do 7 večer a mě z toho čekání na let v Káhiře roste plnovous. Tak to byl takový street style, takový slang nigerijského pidginu, což je řeč, kterou se tam jako neoficiálně domlouvají v Nigérii, a Dante Phoenix napsal, pánové, jo, takhle, ahoj, tady Dante, zkus to jako rychlobrusla z Nigérie na tréninku v Egyptě. Tak já doufám, že to naplnilo tvé očekávání. Dante, můžeš si samozřejmě za to něco přát. My rozjedeme druhou půli našeho roku na přání opět s čertem starým Osbornem a tentokrát s pánem velejemným Eltonem Johnem, a dáme si na úvod pecku Ordinary Man, a ty, Dante, zatím přemýšlej.

0: Osborne, Elton John, Ordinary Man a jdeme na přání Dante Fenixe, který si dneska vymyslel toho nigerijského rychlobruslaře, který trénuje v Egyptě. Tak prosím, měl by to být Dio a The Last in Line, je to nádherně nabitá pecka, díky, jo, a dej to všem pro radost ze života. Tak všem pro radost ze života tento metalový pámbu Dio s touhle krásně nabitou peckou z 84. The Last in Line.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: pěkný perkuse na závěr. Tak tohle Monstrum se říká už leta Battle Beast a píseň, kterou jsme doposlechli takovou hutnou, mohutnou, se jmenuje Here We Are. No a my si dáme tady další šlehu na přání. Psal mi sem Honza Zíta, ahojky kapitáne, můžeš prosím zahrát, aby cesta po dálnici byla příjemnější od Acceptu Balls Through Wall, díky moc. Ano, to je přímo do rytmu. Ať se šunete po té dálnici jakýmkoliv prostředkem, tak Accepti rozhodně s touhle klasikou z 80. let pomůžou s tou dálnicí proplout. V tom máš naprostou pravdu, Honziku, a jdeme na ně.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Věda.

0: námořníci, show musí pokračovat přesně jak nám v písni The Show Must Go On zaspíval božský Freddie Mercury z Queenu. Co si dáme dál v našem roku na přání? Tak tady v naší druhé půlce ještě nezazněly určitě Panoptiko. Psala Eliška Ošťádalová. Zdravím, chtěla bych moc poprosit zahrát něco od Panoptika. Bude to pro mého manžela Pavla k dnešním narozeninám a také pro mého tchána Radovana. Zateplují dům, tak a tím to jde pěkně od ruky. Moc děkuju. No, to je takový paradoxní v tomhle počasí zateplovat dům, ale zase kdy jindy, že jo? V zimě se to dělat nedá. Tak, milí tcháne Radované, dejte mi pro vás, to bude píseň pro vás. A samozřejmě Pavlovi přejeme hodně štěstí. Zdraví a kopec srandy na vrch. No a do toho nám tady ještě psal náš věrný posluchač Michal Nousek, který psal: ahoj kapitáne, chtěl bych nechat zahrát něco od kapely Panoptiko k večeři. Dík, váš věrný posluchač Michal z Tábora. PS, mám párky. Tak dobrou chuť a dejte mi pro vás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tady nám do finále se blížícím roku na přání na Rock Rádiu dohráli Kysáci a Reason to Live. A ty tady taky nebyly jen tak zbůdarma. Voty si nepřímo volal náš malej plavčík Adámek, chtěl Kysáky pro dědu Josefa, s kterým jsem taky mluvil, a říkal, že se hlásí strojovna, že motor jedou na plný koule a že bychom měli dát něco od Kys. Tak to bylo pro tebe, dědo. No a pak ještě volal Adámkův bratr Jára, který by chtěl pro Adámka a pro maminku Teresku zahrát Dimitry. Tak přátelé, jste tam čtyři, jo? Tak Járovi se nejvíc líbí kabáti. Ty už jsme hráli na úplný úvod našeho roku na přání, jsme hráli píseň Žízeň. Kysáci, ty tady byli pro dědu Josefa, ty už taky hráli. No tak, aby jsme ještě obsáhli Adámka a taky maminku Teresku, tak dáme Dimitry a k tomu ještě Arakain, aby bylo pro každýho něco. Píseň Bouřlivá krev je tady pro vás, pro všechny. Tak snad jsem to všechno obsáhnul.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

Námořnictvo, milé, je čas loučení za pár minut o 8 hodin. Je to tak, náš dnešní pořad Rok na psání na Rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem končí. Tak si dáme i při čtvrtku trochu pepře, ať se vzepře, a o to se postarala naše věrná posluchačka Lucka, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím a prosím, zahrajme cokoliv od Pantery pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe. Děkuji moc. Tak jo, já bych vybral skladbu Unbroken na závěr a s tou se s vámi tedy i při čtvrtku loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer. Asi se u toho dneska zapotíte, ale nevadí, to k tomu patří, a zítra se opět po 18. hodině slyšíme u pořadu Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, soutěže, spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub Own Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož, soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
2: Rock Radio, Motokeci.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Radio. Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
2: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes.

0: punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hrobí, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už od chce Fištrona.
0: Rock Radio. Konec legrace.